from the bottom. Hey, they'll do anything for a dollar.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

0: Oh, snap! Oh, snap!
1: Are you ready for this?

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní?
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
0: OK, OK. Na Prima Plus odstartovala reality show Are You The One? Je lepší, když se protějšek najdete sami, nebo když vám ho vybere odborník. Probereme ve Spintolku s Gabrielou Gašpárkou a Petrem Havránkem. Dneska v 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spina.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
4: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

stromy, vítr, zvěř, zvěř, mlha, kroupy, déšť, led, sníh, spik, exploze, řek. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí

0: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s dabou.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Studia Spin. Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední červnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! No a samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se také kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Restem a jeho trackem Voden míň, track s opravdu silným textem. Já pořád vyhlížím nový album od Resta, který doufám, že dorazí co nejdřív. Každopádně Voden míň, velká pecka, dneska už v hitparádě ale bohužel končí. Každý den je Voden míň, každý den je Voden míň, no tak dělej jako, že každý ten den je poslední. No a rozloučíme se i s Nick Tendem a Nobodym a trackem Perfect Trip, pořádná party věc, sample tracku Like G6, za mě opravdu super pecka, dneska už se s ní ale taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Rook, který letos vydal desku Čaj o 5. ráno. Rook je na naší scéně už teda řádku let, spolupracuje s Painem, Brejchusem, Pavianem a tak dále, ale tohle je jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool a je to track, který tě zaručeně rozhejbe. Posledně to byla 10, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí

0: Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad brzy vycházet. Doporučuji rozhodně poslechnout Spin Talk z minulého týdne, kde byl hostem právě Pragoholik. Najdeš to na našem YouTube a Spotify. Musím říct, že Pragoholik je mega sympaťák a je to hodně zajímavý povídání, takže si to rozhodně dej. 11. Tady je tenhle týden Maniak s trackem Vítěznej oblouk. Track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak celou tvořil live. Vlastně ojedinělej projekt tady na naší scéně, super taky pro všechny, co sami tvoří hudbu, protože tady je detailní pohled na úplně celou tvorbu těch tracků od začátku do konce, takže vlastně to někdo může brát i jako takovej tutoriál. Tak jdeme na to, na 11.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Pack 2 Red Bully od Viktora Kala a Juli Koly, zpívaná, příjemná pecka. Viktor tak navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Nedávno taky oznámil, že se odstěhoval do Brna, kde teda bude teď nadále tvořit. No a už taky oznámil pár soulových tracků a na ty jsem teda opravdu hodně zvědavej.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. My tady máme track Já si tě brát nebudu, kde se spojili i s Benem Kristovao a je to opravdu pecka, která mimo jiné dostala taky super videoklip. Mrkně na něj, no a jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Já si tě brát nebudu.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nep

0: Na Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Smack a Brucey a je jejich track Warriors, track z desky Smack One, kterou Smack vydal pár týdnů dozadu. Celá ta deska je fakt jako brutální grimeová nálož. Vzniklo k tomu i několik skvělých, řekl bych i takových experimentálních videoklipů, kde je hodně používáno 3Dčko a vypadá to opravdu hezky. Osmička, tady je Řezník s trackem Poslední exekuce, to je track, který vznikl jako soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale určitě stojí za to si ji zahrát. Velký obdiv každopádně pro Řezníka, jak všechny ty projekty prostě dotahuje do konce, ať už je to hudba, filmy nebo videohry, fakt velký klobouk dolů. Takže jdeme si to užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrteční odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno, nebo taky v pondělí v 7 hodin večer, tady na Rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: akcí. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle Karakoram etapu. Podle PTKčka je to taky jeho nejúspěšnější deska, kterou za svou kariéru vytvořil. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky anime. No a já jsem zvědavej, s čím přijde příště.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána a je to track Krejčí. Češi na mistrovství bohužel dál nepokračujou, ale aspoň nám tu zbyla tahle pecka. Takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Krejčí.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka. Jedeme.

0: Austin.
1: Na šestém místě je Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl. Česko-anglická věc, je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu velká pecka. Pětka, tady je Izomandias a track Milujou mě nenávidět. Track z jeho desky Exit u palice, která vyšla týden dozadu a už sklízí řadu úspěchů. Objevila se v žebříčku nejposlouchanějších alb v globálním žebříčku Spotify a za týden taky nazbírala víc jak 10 milionů streamů, což je hodně slušný.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo pátý.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Tohle bylo místo čtvrtý, deska ho berou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulí Garant. Paulí se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby sám začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
2: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2019, kdy Kellyn společně se Steinem vydali track Růže. Je to takovej ploužáček, který si ale získal srdce fanoušků a my tak můžeme vlastně porovnat tvorbu rychlejch kluků napříč léty. Takže si to jdeme užít. Růže ve Flashbacku na rádiu Spin.

0: Takže to by byl flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice. Tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu. Za mě se to opravdu moc povedlo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

bojovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer.

0: Ten. Stříbrná pozice, tady se už druhý týden v řadě drží track Drogstars, titulní track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, jsou tam taky velice zajímaví hosté, mimo jiné se tam objevil na featu třeba taky Janek Ledecký. Rozhodně doporučuji poslechnout, najdeš to na všech streamovacích platformách. No a teď už vítěz, tím se stává novinka z minula a je to teda i skokan týdne a je to track Kapitál od Robina Zuta. První single po jeho desce Majitel, hodně chytlavý refrén, už jsem dokonce tenhle track měl možnost slyšet live a živě s crowdem to fungovalo opravdu skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: tam Nintendo a Nobody Listen, perfektní trip, super banger. Ty posloucháš Radio Spin s Krištofem, máme tu sobotu 27. června, svátek má Ladislav, takže všem Ladislavům, všem Pláďům, Slávkům, Lálům přeju všechno nej. Nás čekají nějaký novinky, zároveň bych se chtěl mrknout na poslední výjezd Spin komisaře Repa a hlavně tu máme hudební víkend s Cooliem, což mi přijde celkem příhodný, protože anglicky se ochlazení řekne cool, úplně jednoduše. Takže s trochou nadhledu by se Coolio dal přeložit jako ochlazovač. A to je něco, co budeme dneska všichni potřebovat, protože už teď máme po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 26 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno, teda občas teda skoro jasno, ale řekl bych, že ani mráček. No a už teď máme třeba v Praze 27 stupňů, což znamená, že tu je víc stupňů než třeba na Sicílii a nebo na Korfu. Super.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Pověz si to na hřebík a na hřebík pro vás. Na provaz ve smečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří, brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš být vzor, máš být hrdina, všichni to by si

démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemaj se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to na hřebík a na hřebík provaz. Na provaz vesnička, dělám to před

0: Spin. Tenhle čtvrtek jsme tu na Rádiu Spin odvysílali finální podobu žebříčku Top 100 největších CZSK hitů. A tyjo, musím říct, že jste s tím celkem zajímavě zamíchali. Já jsem třeba nečekal, že mezi všema těma PSHčkama a Prago Unionama se na druhou příčku probojuje Izonik, PTK a Zuty s KSN Remixem. A nebo, že se na sedmý místo dostane ten nejhlasitější zástupce, řekl bych, novějšího zvuku. A sice Viktor Šín s trackem Rozdělený světy. Do apky mi k tomu všemu teď nahrál Emko.
1: Čus, prosím tě, chtěl bych tam nechat zahrát Vodopády, vítěznou písničku.
0: No tak, Vodopády, to je ten number one track a upřímně, já se tu se Zuzkou minulý týden dohadoval mimo éter, že na prvním místě bude Ektor a Zuzka říkala, že ne, že to budou Vodopády. No, Zuzka, uznávám, měla celou dobu pravdu, takže pojďme si ty Vodopády od Chaosu dát a všem spinnerům ještě jednou díky, že jste hlasovali.

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. Ariusku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Jeden člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej.

0: Spin. Máme tu hudební víkend, no a tématem tohoto víkendu tak bude rodák z Los Angeles, který patřil, lomeno vlastně pořád, dejme tomu trošku patří, ale už je z něho takový OG a taková legenda, k nejvýraznějším tvářím amerického hiphopu, a to hlavně 90. let. Dokázal spojit West Coast rap s chytlavýma refrénama a tyho typický copánky a nezaměnitelný hlas z něho udělali jednu z ikon své generace. Řeč je samozřejmě o týpkovi, který si říká Coolio. No a když se řekne Coolio, tak většině lidem určitě okamžitě naskočí song Gangsta's Paradise. Jenže ta jeho tvorba měla mnohem širší záběr. Na albu My Soul z roku 1997 ukázal, že umí spojit tvrdý rap s překvapivě melodickými refrény. Skvělým příkladem tady toho je See You When You Get There, což je songa postavená na slavném kanonu, myslím, že to je D-dur, pokud se nepletu, Johanna Pachlbela, což je klasická hudba, no a tenhle netradiční mix hip-hopu a klasiky se stal jedním z jeho největších hitů a zároveň posledním výrazným mezinárodním úspěchem. Hnedka potom si pustíme písničku Smokin, skladbu, která připomíná tu syrovější stránku alba My Soul, míň uhlazenýho zvuku, víc ulice a přesně ten zvuk, na kterém si Coolio vybudoval respekt ještě dávno předtím, než ho znal celý svět. Jdem na to.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: A hrát budeme podle Davea a taky trošku podle mě, ale to bych předbíhal. Hnedka jako první, co vám musím pustit, tak je vtip, který mi tady Dave říkal, protože on vždycky, když zavolá, tak mě nějakým vtipem zásobuje a já celou dobu lobuju za to, aby tady měl nějakou vtipovou rubriku. Takže vtip na dobrý ráno.
2: Takhle říká blondýna. Hele, byla jsem na covid testech a ta druhá. Byly těžké otázky?
1: Jasně. No a potom jsme se bavili, tyjo, co bychom si do toho vedra tak mohli pustit. Hej, ale přemýšlím, Dave, ty máš rád Antarktidu od Sergeje B. Co kdybychom se schladili tím trackem?
2: Můžem. No tak prostě všem lidem, který tě vedra chtějí se schladit.
1: Ledová Antarktida, Sergej B. a Luka Brasi letí ode mě a od Dave'a pro všechny, co se fakt potřebují sladit. Dropo.

0: Jo, jo. Spin, komisař, rap. To je pojem, který už k rádiu Spin prostě patří. Nerozlučná dvojice, něco jako Romeo a Julie, něco jako Ondřej Sokol a Aleš Háma, když moderujou Slavíky. No a tohle úterý vyjel Maty naposled na výjezd. Neměl to daleko, dojel totiž na Veleslavín, a to za Anitou.
1: Čauky, tady Anita. My poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak mi říkám, ty, no, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jste v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
2: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě, přijedou sem.
3: Takže Spin komisař rap pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Anitě gratuluju, no a co říct na závěr? Maty toho spoustu projel, sever, jih, východ, západ, prakticky celou Českou republiku, takže díky moc, komisaři, a zároveň díky Tigrům, že to s náma táhli 3 měsíce. A snad se komisař někdy vrátí. Mrkneme ještě na počasí, to se nějak extra nemění, protože po celé České republice máme momentálně jasno nebo skoro jasno s průměrnou teplotou zhruba 29 stupňů Celsia. Jo, už to olizuje tu 30. Momentálně máme v Česku třeba tepleji než na Korfu nebo na Krétě, což je crazy. A rovnou i časomíra, máme 9.53, to znamená zase do minut 10 hodin, přesný čas na Radio Spin. Yeah.

0: Dohráli nám Sugar Babes a písnička Jungle, skvělej letní hit, skvělá vibovice. No a teď tu máme komunikátor a tohleto přání poletí přímo za Michalem, který si přál Valčík od Nennyho. Každopádně, Dave mi tady asi hoďku zpátky říkal vtip a Michal se toho chopil zase po svým a přispěl svoji trošku do mlýna. Tak tady máte ještě jeden vtipek.
1: Ale když jsme u těch vtipů, chceš taky říct o dvou blondýnkách vtip? Ale jsou dvě blondýnky a ta jedna říká tý druhý. Představ si, ten můj muž mi koupil pravej kožík z norka. Jo, a kolik ho stál? No, 2 roky na tvrdo.
0: Geniální! Já jsem Michalovi říkal, že tady prostě musíme rozjet to, že budeme sbírat vtipy, takže pokud máš nějakou písničku na přání, tak určitě volej číslo 210 32 30 30. Já ti moc rád zahraju, ale musíš zaplatit v podobě vtipu.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár.
1: Kolik tam bude dohromady těch párů?
2: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
1: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
0: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
1: Okay. Na Prima Plus odstartovala reality show Are You The One? Je lepší, když se protějšek najdete sami, nebo když vám ho vybere odborník. Probereme ve Spintalku s Gabrielou Gašpárkou a Petrem Havránkem. Dneska v 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Ladíš hudební víkend na Radio Spin s Krištofem, no ale hlavně s Kůliem, který ho tu dneska a zítra budeme probírat. No a když se řekne Kůlio, tak samozřejmě první, co vám vyvstane na mysli, tak je písnička Gangsta's Paradise. To je prostě skladba, která už dávno přerostla i samotného interpreta a je to jedna z nejúspěšnějších rapových nahrávek všech dob. Vznikla pro film Dangerous Minds a stojí na motivu ze skladby Pastime Paradise od Stevieho Wondera. A paradoxně musela být úplně bez vulgarismu, protože právě to si Stevie Wonder při schvalování samplu přál. Výsledkem je potom track, který získal Grammy, ovládl hitparády a po celém světě dodnes patří mezi ty nejikoničtější rapový singly celé historie. Hnedka po něm si pustíme What is an MC? To je skladba, ve které se Coolio vrací ke kořenům hiphopu a místo hitových ambicí tady přemýšlí nad tím, co vlastně znamená být dobrým MC, tedy člověkem, který publikum nejen pobaví, ale dokáže ho vést svými slovy, svým charizmatem nebo osobností. Je to prostě taková podsta rapovýmu řemeslu a připomínka doby, kdy se respekt získával hlavně mikrofonem a ne čísly na streamovacích platformách.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak 6 minut si postojíš v Ostravě na Rudný. Kreše pak čekají v Moravském Krumlově na ulici Ivančická, v Liberci na ulici Chatařská a na Žitavský hned vedle nádraží. Přesunu se na dálnice, tady si malou chvilku počkáš na D1 při příjezdu do Brna asi 5 minut. Stojí taky Pražský okruh u Chrášťan, tam se momentálně zdržíš 35 minut a kousek dál na Pražském okruhu čekej nehodu. Je to cca na 19. kilometru ve směru D1. No a co se Prahy týče, tak bouračky jsou hlášený v Radotíně na ulici Vrážská, na Chodovský těsně před sjezdem na jižní spojku a v ulici Rudolfa Holeky, a to je na Černáku.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Já musím říct, že mi to s váma dneska neskutečně baví, protože já jsem se ráno vzbudil a z kdo ví jakýho důvodu jsem měl fakt jako extrémní příval pozitivní nálady, ale fakt jako úplně do extrému. No a dneska mi tady voláte a vypadá to, že tu extrémně pozitivní náladu sdílíte se mnou, což je super. Třeba jako Vašek.
1: Čau, Krištofe, ale pusť tam prosím Angel, je to pro nás všechny, prostě jak jsme si zapívali, jo, pro všechny baby hlavně, vidíte si tu songu a hlavně tým Krištof!
0: Tým Krištof a tým baby!
1: Yeah!
0: K tomu asi není co říkat, prostě Vašek sem přišel, nastoupil nejvíc pozitivně, co to šlo, tak přesně proto si zasloužíš tady Shaggyho, písnička se jmenuje Angel, takže enjoy.

0: Zbožňuju tuhletu vycenzurovanou verzi Zlatokopek od Rytmuse. To ladíš a Radio Spin. Máme tu sobotu 27. června. Venku to vypadá spíš na nějaký tropický režim než na normální červen a přesně v takových chvílích to člověka automaticky táhne k jediný věci. Dovolená, moře a hlavně letenky někam pryč. No a právě kolem letenek se teď v Evropě řeší docela zajímavá změna, která by mohla hodně lidí potěšit. Evropská unie totiž znovu tlačí na to, aby se aerolinky nemohly určovat extra poplatky za příduční zavazadla. Doteď to fungovalo tak, že si měl nějakou levnou letenku, ale potom se to postupně naskládávalo, třeba batoh navíc, taška navíc a prostě někdy se účtovalo i za to, co by člověk normálně považoval za úplný základ. A ta výsledná cena potom často vypadala úplně jinak než na začátku. Teď se tedy ale řeší, že základní kabinový zavazadlo, to znamená nějaký batoh nebo příduční taška, by mělo být automaticky v ceně letenky a nemělo by se za něj připlácet. A ten cíl je jednoduchý, aby ta cena, kterou vidíš při nákupu, byla co nejblíž tý, kterou pak reálně zaplatíš. Pokud se tohle opravdu prosadí, tak to může znamenat aspoň maličkou úlevu v tom nekonečným low-cost skládání poplatků a možná i o něco klidnější start letní sezóny. Start letní sezóny, tak by se dal popsat i dnešní den, protože když se na to tak dívám, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu 31 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno, krom Karlovarského a Plzeňského kraje, tam máme polojasno. Největší teploty momentálně právě v již zmíněným Plzeňském kraji a v Praze 32 stupňů Celsia, dokonce i Zlínský kraj mi tady svítí 33 stupňů Celsia, což je o celých 5 stupňů víc, než je třeba na Kypru a nebo na Korfu. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

konci potkáme. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: A hrát budeme i podle Honzy, který se mi tady dovolal chvíli zpátky a jeho přání je stručný, jasný a výstižný.
2: Mohl by zahrát Fín od Travise Scotta Patrikovi.
1: Patrikovi pošleme Fín od Travise Scotta na featu Playboy karty. Když to vyšlo, tak já jsem chodil po různých jako houskách a takových věcech, no a tam to všude hrálo a pamatuju si, že to byl fakt jako velký hit a celkem dost se na to tancovalo, tak doufám, že Patrikovi, který mu to posíláme, tak Patriku, snad se u toho neutancuješ tomhletom vedru a užij si to.
0: Ladíš Rádio Sven a komunikátor s Krištofem.

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin a hudební víkend s Krištofem, ale teda hlavně s Kůliem. No a my se posuneme do trošku lehčí a hravější polohy Kůliovy tvorby. Dáme si písničku 1, 2, 3, 4, Something New. Ta patří k těm trackům, kdy je slyšet jeho schopnost dělat trap, který není jenom o tvrdosti, ale i o nasas, o tom groovu. Stojí to na výrazném takovým jako až funkovým beatu a jednoduchým konceptu, který si okamžitě sedne do hlavy. Odpočítávání, který se postupně mění v čistou hudební jízdu. Tenhle single se stal jedním z jeho dalších velkých hitů poloviny 90. let a ukázal, že Coolio dokáže fungovat i v čistě tanečnější, odlehčenější poloze, aniž by ztratil svůj výrazný rukopis. Hned po něm si dáme track Shake It Up, to je skladba, která pokračuje v téhle energické linii, ale ještě víc staví na rytmu a atmosféře klubové zábavy. Je to prostě rap bez nějakých těžkých témat, spíš dává důraz na flow, na pohyb a Coolio tady pracuje s jednoduchou, ale účinnou formulí nechat ten beat prostě dýchat. Výsledkem je potom track, který nepřemýšlí nad tím, co vám chce hloubkově říct, ale spíš nad tím, jak rychle dostane posluchače do pohybu.
0: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Teď je prezident Kluš.
1: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak nehodu čekej v Zábřehu na Moravě na silnici 31529 a nebo v Brně na okružní ulici u Halasova náměstí. Přesunu se na dálnice, tady si klasicky počkáš na příjezdu do Brna po D1 asi 10 minut. To samý platí i o D1 na příjezdu do Prahy, taky 10 minut. Poskakuje i D5 u Rudný, 10 minut počítej i tam a stejně tak na D6 u Petrohradu. Stojí taky pražský okruh u Chrášťan a tam se tomu radši obloukem vyhni úplně, protože mi to hlásí kolonu na 66 minut. Kousek dál na pražském okruhu čekej nehodu, je to cca na 19. kilometru ve směru D1. No a co se Prahy týče, tak bouračky jsou hlášený v ulici Rudolfa Holeky na Černáku, na Podolském nábřeží před Plaveckým stadionem, anebo na ulici k Barandovu.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin. Jdeme si dát další písničku na přání, která poletí na Jihlavsko, na Vysočinu. A kluci, cože vy tam vlastně děláte?
1: Tady užíváme v Brzkově vysočinské slunko a my bychom si přáli něco od Freddyho Gibse, jestli máte.
0: Máme. Nabídl jsem písničku od Freddyho Gibse, která se jmenuje Big Boss Rabbit.
1: Jo, Big Boss Rabbit, tak to fakt berem, jo, to berem. Pošlem to všem Brzkovanům.
0: Nemám co dodat, pošlem to všem Brzkovanům, takže užívejte a letí to přímo do

Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 27. června, svátek má Ladislav, takže pokud znáš nějakýho Láďu, nějakýho Lálu, nějakýho Slávka, nebo jakkoliv se Láďovi, který ho znáš, říká, tak mu určitě popřej. No a my se jdeme podívat na jednu kuriozitku, která momentálně brázdí vody Karibiku. No a když si představíte dovolenou na moři a na lodi, tak většinou vám to evokuje pořád ten Titanic a nic víc než velkou loď, luxus, takovou tu romantiku oceánu. Jenže ta realita moderního cruise světa je úplně jinde. Největší výletní loď světa Icon of the Seas, která od tohoto týdne brázdí vody oceánu, totiž vedle legendárního Titanicu vypadá skoro až nereálně. Já jsem si dělal takový menší srovnání, no a zjistil jsem, že Titanic měl zhruba 269 metrů na dílku a Icon of the Seas, tahle ta nová loď, tak má 365 metrů na dílku. Titanic, ten měl kapacitu kolem 2000 lidí, no a Icon of the Seas, ten pobere asi 7000 lidí plus ještě členy posádky, to znamená dohromady. Titanic jich měl zhruba 800, tahle loď zhruba 2000 lidí na obsluhu, takže dohromady to je 9000 lidí. To je pomalu moje domovské město. No a k tomu si tady můžete hovět na 20 palubách, užívat si věci jako akvapark, všechny možný bary, diskotéky, nebo třeba největší bazén na lodi na světě, a nebo se taky můžete projít po vysutý lávce přímo nad oceánem. Ty možnosti jsou nekonečný. Kdyby vás to nalákalo, tak si připravte zhruba 2000 dolarů za lístek a je to vaše. A pokud se vám nechce touhle lodí brázdit vody Karibiku, tak si myslím, že šlapadla na Vltavě budou úplně optimální alternativa. Jdeme se ještě mrknout na to počasí a tady asi není co říkat, protože jsme na celém území přesáhli 30 stupňů Celsia, jdeme výš a aktuálně mi tu všude po celé České republice svítí extrémní výstraha před horkem, takže opatrně, pokud jdete momentálně ven, tak určitě pokrývku hlavy, nějaký opalovák a víte co, radši buďte doma, poslouchejte Radio Spin, je tu hudební víkend s Kuliem, co víc si přát.

0: Spin. Já nevím, co se děje, ale musím říct, že to asi bude těma prázdninama, protože teď mám úplně, ale úplně zahlcenou telefonní linku a nestíhám vás pomalu zvedat, každopádně vezmu to chronologicky a úplně první, kdo mi tady volal, tak byl Matouš.
1: Mým bráchovi do Hradce Dominikovi. Ahoj bráško, já tě zdám tady z Lomnice, chci ti nechat zahrát písničku od Mera, Luciano, chci ti říct, ať se držíš. Ať to zvládáš a mám tě rád.
0: Krásný vzkaz. Luciano a Mer letí přímo tobě do uší a obecně tak nějak všem, kteří teďka momentálně sedí doma a snaží se ne, jak to říct slušně, nezakápnout na to vedro.

0: Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 27. června a to znamená hudební víkend, ve kterým tento víkend probíráme Coolia. No a teď si jdeme dát písničku I Like Girls. Ta vyšla původně jako součást projektu, který se točil kolem alba Coolio.com z roku 2001, ale Ofico se to nakonec objevilo až na pozdějším vydání El Cool Magnifico z roku 2002. Zajímavý je, že tenhle ten track se stylisticky vrací k trošku popovějšímu, řekněme skoro až radio rapu. Prostě žádná temná koncepce, spíš takový lehký groove a jednoduchý hook postavený na opakování. V diskografii často působí jako skladba, která měla za úkol spíš rozšířit playlistový dosah, než definovat nějaký nový směr. Jako druhou si tady dáme Ghetto Square Dance. To je podobný příběh, mělo se to objevit na Coolio.com, ale nakonec se to přesunulo na El Cool Magnifico. Zajímavý je už to samotné spojení názvu. Square Dance to evokuje tradiční americký lidový tanec, zatímco to ghetto ho zasahuje do úplně jiného prostředí. No a přesně tenhle kontrast je i v hudbě, kde se míchá uvolněný skoro taneční rytmus s klasickým West Coast rapovým feelingem.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehodu čekej v ulici na Radouči v Mladý Boleslavi a ve Slaným na ulici doktora Edvarda Beneše. Přesunu se na dálnice. Na D1 na 194. kilometru směr Ostrava hlášená nehoda, jedna taky na 32. kilometru ve směru Brno. D3 taky není bez nehody, ta je tu hlášená na 94. kilometru směr Praha. Poskakuje D6 u Petrohradu, zdržení je asi 10 minut. Stojí taky Pražský okruh u Chrášťan, tam je kolona na 30 minut a kousek dál na Pražském okruhu čekej nehodu. Je to cca na 19. kilometru ve směru D1. No a co se samotný Prahy týče, tak tady je jediná bouračka hlášená na ulici Radimová ve Střešovicích.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Poslední přání, který dneska stihnu odbavit, tak bude naprosto fenomenální. Je to písnička, kterou bych nečekal, že vůbec máme v playlistu, no a přál si ji Jirka.
2: Chtěl bych zahrát Jirám Teplo pro bráchu Dominika Šídu, pro Patrika Radu a pro kámoše okolí.
1: Dominikovi, Patrikovi a kámošům pošleme skupinu s hudbou vesmírnou a písničku Je nám teplo. Výborná letní věc, kdo nezná tady si ten klip, je tam dokonce, mám pocit, Jirka Mádl na featu a stojí zatím castingovka, takže to jen tak, kdyby náhodou, užívejte a za chviličku už je tu Zuzanka.

Že to miluju i dole, nebude to růst, jestli nebude to bolet. Sedíme na baru, ale nepijeme moet. Skočíme do benzu, musíme se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí, jsem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip, a stejně by to byl dojem. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

nebo. Hej, žeru flash bary, pálím pak, maniak postavím zrušnej hrát, mám story, jak říkal ta slušnej dach, každej můj to je... To už je tradice, pojď zpívat.

0: to je Krištof.
1: Tak Kuba Pokopotova sedí v to ve všech bodech. Jako jo, ale vybrali jsme si na zpívání písničku, která má takový jako dojezd, že tam nejde pořádně zpívat.
0: To je pravda a hlavně já obdivuju to, že umíš ty texty. Já třeba tady slyším o víkendu jeden track třeba tisíckrát a stejně si nikdy nepamatuju texty.
1: Fakt?
0: Já si blbě pamatuju texty.
1: To si tě vyzkouším zítra při předávačce.
0: Super, děkuji.
1: Dáme si nějaký hezký ten. Směně, že jak už jste pochopili, tak je tu se mnou Zuzka. Čau Zuzko.
0: Ahoj Krištofe.
1: Čau. Hele, já tu teďka řeším, jako je to mimo éter, neřešil jsem to tady se spinnerama, ale já mám hlad. A přemýšlím, já vím, no, a přemýšlím, co si tak jako udělám dobrýho, ale chtěl bych nějaký letní jídlo. Dej mi recept, prosím.
0: Recept. Hele, mám dva, jo. Buď si udělej těstovinový salát s nějakou jogurtovou zálivkou, se zeleninkou, hezky sůl, pepříček, prostě. Ano, studený, na studeno. A
1: no,
0: nebo takový virální okurkovej salát, kdy si tu okurku nakrájíš na strašně jako jemné plátečky.
1: Okay.
0: Dáš k tomu sojovku, sezamové semínka, chili a nějaký žervé a jogurt a celý to takhle shakeneš.
1: OK.
0: Shake, a je to
1: shake it till you make it?
0: Je to dobrý, no. Shake it till you make it.
1: Takže okurkový, co to je, salát? Nebo jenom prostě okurka? Jak bys to nazvala?
0: Řekla bych takový čínský okurkový
1: smoothie.
0: Cucumber. Cucumber fresh salad for Spineři, summer.
1: Doufám, že jste si to zapsali, protože já to stejně zapomenu, takže stejně skončím u těstovinového salátu anebo u kebabu, který mám přes ulici.
0: Ale kebab ne.
1: A já vím, a v tom vedru se mi do něho nechce.
0: No právě, to je hrozné, to si nedávej.
1: Takže se mi tam nechce přijít, víš to, tam už jenom přijdeš a tebe úplně hitne to vedro, dostaneš úplně flákanec s tím vedrem. Jo, když jsme u toho vedra, tak počkejte ještě. Samozřejmě, jdeme to tady pošéfit, ale Zuzko, já se zeptám tebe, jak je venku, prosím tě, já se bojím tam jít.
0: Úplně na chcípnutí.
1: Ne.
0: Jo.
1: Pocitová teplota kolik, tak 50
0: pocitová
1: stupňů?
0: Pocitová teplota, tak 55.
1: Takže spinaři, slyšeli jste to, pocitová teplota 55 stupňů po celé České republice, hlavně bych řekl teda ve městech, pokud bydlíte někde na samotě u lesa, tak to asi bude fresh. No a já jenom připomenu, že v Praze máme třeba 35 stupňů a to znamená, že to je o 8 stupňů víc než na Ibize, anebo o 9 stupňů víc než ve Varně v Bulharsku.
0: Nekece.
1: Jo, je to crazy. Takže tolik počasí, já se s váma loučím a teď už Zuzanka, Zuzka, Zuzu. Tak. Zase, proč mi ta časomíra dělá? Za 5 minut máme 13 hodin.

0: Spin na majku je s tebou Zuzka, já ti přeju krásnou, horkou, hodně horkou sobotu 27. června. My máme něco po jedné hodině, svátek mají Ladislavové, takže všem Ladislavům přeji nádherný den, vám všem spinnerům samozřejmě taky. Dneska je mimochodem den slunečních brýlí, což je velmi tematické, protože bez slunečních brýlí dneska výjít ven je opravdu trošičku jako sebevražda, jo. Dneska rozebereme každopádně nějaký pozitivní zprávy, jakož těch není nikdy dost, bude to hudební víkend s Coolem a bude to hodně cool, pardon, já jsem to tak musela říct, já prostě mě fascinuje jeho jméno, Cool je prostě výborný. No a taky nás čeká komunikátor, takže volej na číslo 210 32 30 30 a já ti zahraju tvůj oblíbený track, jako právě teďka Honzovi, který mi tady do studia poslal hlasovku.
1: Čau, Honza Skotko, město Inverness, sedím tady na rybách, Kaledonský kanál, máme tady 25, pojasno a nic jsem nechytil, můžeš mi tam pustit třeba Nase s Methodmanem, díky, čau, mějte se v Čechách.
0: Hele, to, že jsi nic nechytil, to mě mrzí, ale co ti teda závidím, je 25 stupňů, jakože ve Skotsku je 25 stupňů lidi, trošku se na to jako musíme nacítit, aby jsme se trošičku tak jako vnitřně ochladili s 25 stupněma ve Skotsku. Přeju ti to a dávám ti tam teda Indie.

0: hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kde je ten správný pár.
1: Kolik tam bude dohromady těch párů?
2: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
1: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
0: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
1: Okay. Na Prima Plus odstartovala reality show Are You The One? Je lepší, když se protějšek najdete sami, nebo když vám ho vybere odborník. Probereme ve Spintalku s Gabrielou Gašpárkou a Petrem Havránkem. Dneska v 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Lukáš, Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend a dvojitá dávka Coolia a budeme rovnou na to. Jako první si dáme track Fantastic Voyage. Tento track je za mě úplně ideální k tomuto počasí. Podle mě si ho prostě poslechni u vody na lehátku s drinkem v ruce se zmrzkou v druhé ruce. Nic víc, nic míň, podle mě nic víc pro tohle léto nepotřebuješ, jenom tenhle track. Jako druhý si dáš track Dip It, track, který patří na taneční parker, je plný uvolněné atmosféry a možná i lehkého flirtu. Tak jo, Coolio na rádiu Spin právě teď.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D4 na 26. kilometru ve směru na Strakonice je hromadná nehoda. Na D46 na 29. kilometru ve směru na Brno je nehoda auta a motorky. Co se týče regionů, v ulici Bratislavská v Brně je taky nehoda a v Praha, tak tam máme zacpanou Legerku a jinak je Praha celkem průjezdná, nikde žádná nehoda. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Počkej si, protože za malou chvíli nás čeká další track na přání, takže volej nebo piš o svůj oblíbený track.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Oh yeah, word up, word the mother. It comes to you back with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Vašek. Vašku, slyšíme se?
2: Ahoj Zuzi, čau všichni.
1: Já už jsem z toho horka tak zmatená, že už si tady pletu barvy u šaflí tady na mixážním pultu a nedokážu ani zeslabit už ten podkres, takže myslím si, že jsme na tom všichni stejně. Jak jsi na tom ty, Vašku, v tom horku?
2: Ale jsem na tom úplně stejně a podle mě i lidi jsou všichni na tom stejně, protože vidím sami bouračky, vidím furt sanitky venku. Jo, vidím na palubovce, se vždycky zvedlo stupně, už je tam 41,5.
1: To je strašný.
2: Takže bombička.
1: To je strašný.
2: Je to hrůza, je to peklo.
1: Tak co tam dáme na zlepšení nálady?
2: Hele, prosím tě, potřebujeme hrdiny, mm-hmm. Takže vidím to na Beat My Band, D12 a Eminem to přijde i sladit, no.
1: Takže takhle. To musí pomoct a u toho
2: musí
1: si budeme
2: to
1: vizualizovat nějakou, já nevím, klimatizaci v hlavě, sníh, Vánoce a takhle. Tak jo.
2: Podle mě nic nepomůže, promiň.
1: A tak můžeš zkusit si vizualizovat sníh v hlavě, třeba to pomůže.
2: Studeno, prosím.
1: Hele, tak jo, dávám ti to tam, měj se krásně, čau.
2: Ty taky, Zuzi, ahoj.

0: Právě ti dohrál Eminem na rádiu Spin s tebou na majku Zuzka, no a co jiného než jenom, že tohle úterý vyjel naposledy do ulic republiky Spin komisař Rap Maty. Cestou na Veleslavín potkal spoustu spinnerů, nicméně vítězka byla jen jedna, a to paní Anita. Ta čekala s rozzářeným úsměvem před prací a na Matyho se údajně velmi těšila. Tričko si prej nechala pro sebe, Tigry vypije s kolegy, no a za mě měla velkou radost. Jakou měla radost, tak to ti pustím právě teďka z nahrávky.
1: Čauky, tady Anita. My poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak mi říkám, tyjo, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jste v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
2: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no. Nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě, přijedou sem.
3: Takže Spin komisař Rap pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Já úplně miluju, jak ty lidi mají vždycky strašně velkou radost a je to určitě krásný pocit pro Matyho vám takhle tvořit úsměvy na tváři. Takže já moc gratuluju Anitě, ale taky gratuluju Matymu, prostě tleskám, protože v roli Spin komisaře dorazil na jih, na západ, na sever, na východ, prostě zavítal do všech koutů Česka, objel toho opravdu hodně. Takže Matymu obdiv, Tigrovi díky, že v tom celý 3 měsíce jel s náma a kdo ví, třeba zase brzy vyrazí Maty i Spinkára do ulic republiky právě za tebou. Ale co se týče toho počasí, tak to už není tak pozitivní jako Spin komisař Rap. Máme kolem 35 stupňů, ta teplota bude se zvyšovat okolo tak 5. 6. bude tak kolem 38 stupňů. Jak zapadne sluníčko, tak se začne samozřejmě snižovat, ale ještě kolem 9. bude takových 30 stupňů. Takže pokud něco chceš dělat, nějaký sport nebo jít s pejskama ven, tak choď fakt jakoby ráno od 5 třeba do 6, protože to je takových třeba 20 stupňů, je to úplně nejideálnější a zítra nás čekají ty 40 slíbené, tak na to jsem teda opravdu zvědavá. Řekneme si zítra.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Ladíš si Rádio Spin, na Majko je s tebou Zuzka, já tady mám další hlasovku a ta je od Davida.
1: Čus, prosím, dej nám tam od Ektora Na cestu pro štěstí. Jedeme za rodinou do Kostelce, tak ať se nám dobře jede. Dík.
0: Tak já přeju šťastnou cestu a dávám tam Ektora pro štěstí. Když na ně

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka Coolia tady na Radio Spin. A jdeme rovnou na to, jako první si dáme track See You When You Get There. Tento track je snad jeden z nejvíc pozitivních a takových motivačních tracků od Coolia. Coolio v tracku rapuje o tom, že každý člověk má svou jinou životní cestu, každý člověk prostě se dostane úplně někam jinam, někdo jde studovat, někdo jde pracovat a tak dále, tak dále. Jako druhý si dáš track Ulelala. Jak název napovídá, tohle je track plný flirtu, letní party, která je plná dvojsmyslných narážek. Coolio na rádiu Spin právě teď.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice na D4 na 26. kilometru ve směru na Strakonice. Je hromadná nehoda, dávej tam pozor. No a na D46 na 29. kilometru ve směru na Brno je nehoda. A čerstvá nehoda je na D1 na 183. kilometru ve směru na Prahy. Na Prahu tam se srazila motorka s autem. Co se týče regionu, v ulici Bratislavská v Brně je nehoda. Co se týče Prahy, tak tam žádné nehody nevidím. Jenom máme ucpanou Legerku, Vilzongu a Nuselák. To je dopravě vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Vánoce.
1: Posloucháš Radio Spin, no, jako je s tebou Zuzka, a máme tady další hlasovku z mobilní aplikace a tentokrát je od Davea.
2: Tady Dan z Litvínova, musím za Davea, on se stydí, já bych chtěl zahrát nějakou písničku pro nás na zahradu od Kaliho a je mi jedno, jaká to bude skladba. Děkuju.
1: Dobře, tak pro Dana a Davea dávám Princezna od Refio a Kaliho.

Posloucháš Radio Spin na Macu, je s tebou Zuzka. No a já jsem vám chtěla říct nějaké pozitivní zprávy ze světa, jak jsem vám slibovala, ale myslím, že nejvíc pozitivní pro vás bude, když vám řeknu, co dělat přes tropické noci, co teď v Česku jsou, protože mě v těchto vedrech vadí převážně to, že se mi prostě úplně blbě spí. Noční peklo naprosto doslova. Takže jak tomu předejít? Přes den si nech zatáhlý závěsy a žaluzie. Bude to depresivní, ale za to ti sluníčko nevypálí okna. Taky můžeš dát na okna prej alobal, ten bude odrážet paprsky slunce jako ve sci-fi filmu a dokonce ti sníží teplotu v místnosti o 5 stupňů Celsia. Já to neskoušela, jelikož nechci, aby si sousedi mysleli, že jsem divná, ale veškeré zdroje mi říkají, že prej by to mělo fungovat. Takže pokud nemáš sousedy nebo bydlíš v 12. patře, dávej alobal na okna, myslím si, že to pomůže. Kolem 11. večer udělej v domě nebo v bytě mega průvan. Kup si chladivou deku u postel a u postele si nech rozprašovač s ledovou vodou. To je velký game changer, to vám říkám. Takže se šplíchej ledovou nohou, ať z tebe ráno není prostě pečinka. No a co se týče toho počasí, tak budeme navazovat na to, aby jsme se šplíchali studenou vodou, protože to v tomhle vedru je jediná možnost prostě nějaké hydratace té vaší pokožky. Samozřejmě opalovák, čepice, hydratace, co se týče pití vody. To všecko dělejte, protože je kolem 37 stupňů. Pocitově rozhodně víc. Klesat to nebude. Klesne to až třeba v 11 večer. To bude kolem tak 26 stupňů a zítra nás čeká 40 stupňů. Takže opravdu opalovák, nechoďte na přímé sluníčko, nestojí to za to. Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Matěj. Slyšíme se, Matěj?
2: Ano, slyšíme.
1: Super, hele, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak, já bych chtěl pro mýho přítele, který je se mnou v práci, jsme venku a topíme se ve vlastní šťávě, to je fakt neskutečný. A zahrajeme za Rularsen a Symfony.
1: Tak to je hrozný, ne ten track, ale to, že pracujete venku, to mě mrzí hodně. Teda, tak...
2: Aspoň, že to je ve skalách, takže to není tak hrozný.
1: No, tak to věřím, no, tam může být třeba kolik stupňů.
2: No, na sluníčku je sice asi 45 podle teploměru, ale ve stínu není to v úvozovkách tak hrozný, je asi jenom 32.
1: No tak to teda, tak to se držte a dávám vám ten track teda na lepší náladu.
2: Tak jo, moc krát děkujeme.
1: Ani zač, ahoj.
2: Ahoj.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka Coolia na Radio Spin. Jdeme na to, jako první si dáme Gangsta's Paradise. Tak ale jestli neznáš tenhle track, tak je to teda velká ostuda. Je to totiž naprostá gangsterská hymna, nejznámější track Coolia. A já si ho s váma užiju, protože ho naprosto miluju. Jako druhý si dáme track Gangsta Walk. Tento track nám tematicky navazuje na track první. Drsnost, kožená bunda, klobuk, sluneční brýle, pásek. To je podle mě pravý gangster, co myslíš ty, Coolio, na rádiu Spin právě teď.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio. Na rádiu Spin.

0: Do spin, pojďme se mrknout na dálnice na D10 na kilometru 28 ve směru na Turnov. Je nehoda, auto se tam srazilo se zvěří, dávej tam pozor. Na D1 mezi 183. kilometrem a 184. kilometrem ve směru na Prahu je taky nehoda a čeká tě tam zdržení. Pojďme do regionu, v ulici Bratislavská v Brně je nehoda. No a co se týče Prahy, tak ta je bez nehody, jenom tam máme ucpanou Legerku, Vlzonku a Nuselák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvilku nás čeká poslední komunikátor v mém vysílacím čase, potom už to po mně převezme Maty, takže si ještě brnkni o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám poslední přání z apky, bude oddana a nezapomeň volat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávat voiceovku taky Matimu, který za chviličku tady bude s tebou od 4 hodin, ale my už teďka jdeme na tu hlasovku.
2: Tady zase Dan, já bych chtěl teda ještě jednu písničku k nám na zahrádku a teď to bude od Hektora, je mi jedno, jaká to bude písnička teda. A bylo by to pro všechny tady, co jsou se mnou na zahradě, pro rodinu a kamarády a děti naše. Děkuju.
1: Tak užívejte takhle krásně rodině. Na zahrádce vám tam posílám Hektora Upgrade.

0: je s tebou Zuzka a nám se blíží 16:15, to znamená konec mého vysílání. Dneska jsme to krásně zvládli, i když vy jste byli venku v horku, já tady mám naštěstí klimatizaci, ale hezky jsme měli krásný témata i tracky na přání, ale já už tady mám teďka Matyho. Čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, já mám na tebe otázku, protože já jsem tady mluvila o tvém posledním výjezdu úterním a chtěla jsem se zeptat, jak bys to celé tak nějak jako pár slovy, větami shrnul tvého spina komisaře, repa, nebo jak to se skloní, nevím.
1: Jo, hele, super, super lidi, super spinaři, je to takový, myslím si, že to bylo hodně fajn kvůli takovýmu jako, nevím, jako napojení se na tu spinerskou komunitu, což mi přišlo v tom asi nejlepší, že jsem se opravdu potkával fakt s věrnýma posluchačema a že jsem vás fakt poslouchal, takže za to mega díky. A jo, řekl bych, že to bylo nějaký prostě spojení nás s tou naší spinářskou komunitou, no.
0: Já jsem právě říkala vždycky, když jsem tady pouštěla tu nahrávku z toho výjezdu, jak ty spineři měli obrovskou radost, to muselo být přece hrozně hezký, ne, když tam přijedeš a oni jsou z toho úplně nadšení.
1: Tak ještě, aby ne, když dostali třeba balení Tigeru.
0: Ale takový ten jako pocit toho, že jim jako uděláš ten den hezčí, bylo to fajn, ne?
1: Určitě, ale myslím si, že tohle to na tom bylo asi nejlepší, prostě tam přijet a když se dá nic zrovna nekazilo, tak si myslím, že to bylo vždycky úplně skvělý.
0: Okej, děkuju moc, tak třeba Maty tady se Spin Rádiem vymyslí ještě něco dalšího, uvidíme, ale my se podíváme hlavně na to naše počasí. To naše počasí se nemění, máme kolem 37 až 38 stupní, ani to nechci vyslovit, jak je to hrozný číslo. Máme tam samozřejmě jasno, kolem 11. hodiny se začne tak ochlazovat, do té 10. bude tak kolem 35 stupňů, takže čepice, hydratace, vemte si takový můj lifehack, prostě si nastříkejte do odstřikovače takovou jako no, vodu, nebo prostě studenou vodu, ale stříkejte se tím přes den, prostě fakt to pomáhá, zátylek, zápěstí a bude vám fajn, aspoň o trošičku. A zítra nás čeká 40 stupňů taky, takže to budeme muset vydržet a to už je ode mě všecko. Já se těším zase zítra od 1 do 4. Čau!

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, dáváš Radio Spin, na majku už je s tebou Matej a my tady společně budeme felit na komunikátoru a to až do sedmi. Čeká nás toho klasicky velá, budeme řešit třeba hudební víkend, nebo respektive budeme poslouchat hudební víkend a Coolia, takže na to se já mega těším, tak budeme rozebírat spousta zajímavých témat, jako třeba novej takovej, neúplně beef, jako spíš diss, protože Smack One prostě někoho disnul, takovej jeden podcast, takže o tom určitě pokecáme a pouštět si budeme samozřejmě taky tvoje tracky na přání, se kterýma bych to taky rovnou celý odstartoval, protože já už tady mám na drátě Kačku, čau.
2: Ahoj Matěj, tě zdravím.
1: Čau Kačko, hele tak, co den, jak přežíváš tyhle horka a tak?
2: No, jako nemáme ráda zimu, ale horka jako teda je to šílené, no. Já teda se přiznám, že to uvody, tak jsem doma a uklízím.
1: Takže, chápu.
2: Takže jako doma je přece jenom lepší vzduch trošku.
1: Velmi rozumný, jo.
2: A uvody tak. Jsme byli včera se synem, takže dneska takový odpočinek, no. Mm-hmm. Ani malý nechtěl k vodě, takže jsme říkali, půjdem zítra, nebo to ještě bude teplo, takže
1: no,
2: si užijem.
1: No, zítra bude, ještě 40 budou, no, to bude
2: hrůza. No.
1: Já si teda každý rok říkám, přesně jak jsi říkala, že někdy prostě, my Češi někdy prostě nadáváme na zimu a potom, když je teplo, tak nadáváme zase na teplo. Takže já se vždycky teď, když jsem úplně spocený, tak si vždycky zanadávám, říkám si, tyjo, to je vedro, ale pak si přesně tohle uvědomím a říkám si, hele, buď šťastný, protože až tady bude ta zima, tak
2: přesně
1: to,
2: tak.
1: No, to budu ty zase
2: kabáty,
1: brečet.
2: Přesně. Kabáty, bundy, přesně, no, to
1: hele,
2: budem nadávat.
1: Přesně, zlatý tílko a kraťásky, než prostě tři zimní bundy a je ti furt zima. No hele, ať to nezamluvíme, vybrali jsme ještě písničku na přání, komu budeme hrát?
2: Takže bude to pro ty nej kluky z Karviné, pro mého syna Pájušku, taky pro Sašu a pro Baču. Mm-hmm. A chtěla bych jim vzkázat, ať se kluci drží, že na ně myslím a to je tak asi všechno. Oni ví, že na ně myslím pořád a ať to tam nějak tak zvládaj, no.
1: OK, tak jo, hele, vybrali jsme Řezníka, takže já už tady mám ready poslední exekuci, novej track, tak doufám, že udělá radost a dávám to tam.
2: Jo, děkuju moc.
1: Měj se, zatím čau.
2: Taky mě hezký den, ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Pepin Talk.
1: Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
2: Okay. Na Prima Plus odstartovala reality show Are You The One? Je lepší, když se protějšek najdete sami, nebo když vám ho vybere odborník. Probereme ve Spintolku s Gabrielou Gašpárkou a Petrem Havránkem. Dneska v 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky hudební víkend, který je na úplném letním vibeu, protože si hrajem Coolia, to je totální party král, jeho tracky jsou prostě hlavně party, ale umí zabrousit i do vážnějších témat, no ale my začneme veselé, protože si pustíme track 1, 2, 3, 4, což vyšlo v roce 1996 a to na desce Gangster of Paradise. Je to ale totálně odlehčený, má to takový funky groove a West Coast vibeek, který tě prostě roztančí. Úplná pecka, na kterou se prostě mega těším, no a po ní ti hned pustím track Cruisin', tohle má taky totálně vyčilovanou letní atmosféru a jak už název napovídá, je to přesně o tom si sednout do káry, jezdit městem, kochat se vyhlídkama, neřešit blbosti, sledovat západy slunce na pobřeží a prostě si užívat ten krásný letní život. Takže tohle je taková pozitivní sonda léta s Kuliem, tohle je 1, 2, 3, 4 a taky Cruisin' na rádiu Spin, pojďme si to užít, lidi.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně krásně čistý, takže se přesuneme na regiony. Tam momentálně vidím akorát bouračku v Karlových Varech, a to v ulici Zámecký vrch. Jinak by to mělo být taky krásně čistý a sízný. Přesouváme se teda rovnou do Práglu, tam je momentálně hustší každopádně jenom Nuselák směr Legerka. Hustší je taky Vilzonka u muzea, ale jinak to vypadá, že i hlavní město je v tento moment krásně zelené a čisté. K dopravě je to teda zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání, no a potom tady bude klasicky Rap News před pátou a pořešíme tentokrát Sinaje, taky Smeka a jaký disy mezi nima lítají, tak určitě buď s náma, tohle je Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Eteru Rádia

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Damn. Your life can flip in a matter of seconds. One morning you waking up in the projects.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Maty, mám tady další track na přání a tentokrát zahraju pro Miloše. Miloši, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, kámo, jak využíváš soboty a tohle toho počasa?
2: No, jak zalezli ve stínu, jak odpočinkově.
1: OK, taková podička. Hele, vybrali jsme písničku od Greje, Safe, komu to pošlem?
2: No, chtěl bych to poslat mým kolegům, Peťanovi, Pankymu, Pepovi, Kevinovi a Páťovi.
1: OK, prostě jenom takhle na den, nebo pro ně máš ještě nějaký vzkaz?
2: Ne, jenom takhle, ať.
1: Jenom
2: ať
1: takhle.
2: Užívaj volna.
1: Ať užívaj volna. OK, kámo, tak užívej určitě taky. Užívej sluníčky a respektive stínu a posílám ti tam tenhle ten track. Tak čus.
2: Jo,

0: brzy potkáme. Dáváš Radio Spin, na majku je Maty a jsou tady taky Rap News. Dneska pořešíme dis na naší české rapové scéně. Konkrétně se jedná o Smeka, který se vyjadřoval na svém IG story na jeden názor z jednoho prostě českého podcastu. A to vyjádření bylo docela ostrý. Kdo nějak sleduje víc český rap, tak určitě bude znát podcast Very Nice, tam se prostě nejen o rapu baví Láďa Sinaj, taky DJ Shadow Drop a dřív tam s nima seděl taky Mokráš. Každopádně o co jde? Kluci z podcastu řešili právě Smeka, spíš to byla taková zmínka o tom, že se Smek prostě furt dokola škatulkuje jenom, aby byl prostě jeden. Konkrétně se jednalo o výrok, že jak sám o sobě říká, že je nejlepší MC v Čechách, tak prostě jenom kvůli tomu, že je tady jedinej. Taky se tam zmínilo o tom, že chodí prostě jenom do rozhovorů, kde ví, že ho nikdo nekonfrontuje. Každopádně si na tohle udělejte asi vlastní názor a případně si to prostě najděte. Mně ale vlastně to nepřišlo jako takovej hot take. To, že Smek působí ublíženě, podle mě není zas tak šílený názor. Vlastně mi přišlo, že měli kluci v podcastu docela dobrý pointy. Ale přišlo nečekaný prostě ohlášení, vyhlášení, prostě odpověď od Smeka, který se s tím vůbec nepáral. A na svoji storku dropnul tuhlentu odpověď, kterou ti odcituju. Sinaj, vrať se k rozesílání dickpiku malým holkám a nehodnoť mou music. Děkuji. Track, co hraje, je z roku 2015, btv, ty košťátko. Hele, vzhledem k tomu, že s ním mají kluci vazby z minulosti, přece jenom Shadow D s ním založil Ice Cream Boys a že prostě celkově ten podcast nebyl myšlený jako útok, tak tohle mi přijde prostě jako přehnaná reakce. Já mám vlastně Smeka moc rád, ale nikdy ty jeho výroky prostě nechápu a upřímně tohle mě trošku zklamalo. Kouknem se ale teď už momentálně na počasí, venku je naprosto nádherně srpnový počasí, 38 stupňů, k večeru to spadne na 32, přes noc bude nejnižší teplota 24 a zítra ráno čekej teploty kolem 31 stupňů. No úplná šílenost, každopádně hele lepší než ty zimy. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin. Ready

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, máme před sebou další společnou hodinku, kterou opět odpálíme trackem na přání, který tentokrát zahrajem pro Adama, protože už tady od něj mám voiceovku.
1: Čau, tady Adam, prosím tě, pustíš mi tam PTSD od Hektora, dík.
0: Jasná zpráva, kámo, PTSD, Hektor, super track, dávám to tam, kámo, začínáme další hodinku.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.
3: Všechny na stát,

0: Právě posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend s Kuliem, na majku je Matej a mám tady už jeden další dva tracky od tohoto party šílence. Nejdřív si dáme I Like Girls, tohle mluví snad samo za sebe, jde tady hlavně o důvody, proč máš rád holky a obecně ten noční party život, který se s tím dost pojí, prostě drinky, flirtování, zároveň je to ale pojatý s humorem, hudebně je to takovej G-funk, mě tohle hodně baví, taky to vyšlo na desce My Soul a kdyby někdo určitě chtěl slyšet celou tu desku, tak si určitě na to léto 100% dejte. Pak tady máme Ready Track Sunshine, tohle to je ze stejný desky, taky to má hrozně pozitivní energii, tady to je hudebně až takový jako R&Bčko a je to track prostě do nepohody, prostě do chvil, když už ti všechno přijde ztracený v temnotě. Ale no stress, tady mám naději v podobě tracku Sunshine, čili záře. Taktéž prostě velmi příjemný track a to jak do té nepohody, ale tak i do té totální pohody, třeba k bazénu. Takže let's go, pouštím ti I Like Girls a potom Sunshine na Radio Spin.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a kůl.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude tentokrát opravdu rychlá, protože dálnice jsou nádherně sízdný, stejně jsou na tom taky regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Ta je momentálně na Google mapách taky krásně zelená, vidím každopádně crash na silnici Česko... Černokostelecké, sorry, na Strašnicích, tam momentálně jsem. A potom se taky bourilo na Praze 6 a to v ulici Kladenská, takže určitě tam taky pozor. Každopádně za chvilku už tady máme další track na přání a potom pokecáme před celou o tom, jak je to vlastně s letadlama, prostě s poplatkama za ty příruční zavazadla, jak to prostě funguje, jestli se to má měnit a prostě tak. Takže jestli chceš být chytřejší, určitě poslouchej stále Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Děje se u tebe něco zajímavého?
1: Koncerty, mejdany,
2: party.
1: Řekni nám to přes apku Rádia Spin
2: nebo přes telefon 210
1: 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Aprik. Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky další komunikátor, další track na přání. Tentokrát zahraju voiceovku a to bude pro Patrika.
1: Čau čau a přeju ti krásný den. Prosím tě, mohli bychom si tam pustit něco od MCG? Výběr písničky nechám na tobě. Bylo by to pro tebe do studia určitě, díky za pouštění muziky takhle tady v těch pařákách. A pak by to bylo pro mýho bráchu Marťase, se kterým momentálně kecáme a společně paříme a užíváme byť teplej, ale v pohodový víkend. Takže díky moc a čau čau.
0: To jo, Patriku, děkujem takhle za nádhernou voiceovku, takže já vám popřeju, abyste pařili, užívali si tenhle nádherný víkend. A hele, kluci, já vám tam posílám jednu krásnou legrandu, tak užívejte.
2: A víte, jak dělá pes?
3: Ne.
0: Ze zadu, vole.
4: Budou říkat vtipy. Vypij 4 litry mlíka s třešněma a zkontroluj si slipy. Kdyby byli

0: Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a nám ten čas krásně letí, no a protože se blížej prázdniny, i já nebo vy možná taky plánuju někam prostě letět. No ale to prostě není už jen tak. Už samotné letenky jsou mega drahý a k tomu ještě ty všechny příplatky a poplatky za zavazadla. No hele, to mě vždycky prostě dostává, když před dovolenou přemýšlím, jestli všechny věci narvu do jednoho báglu, anebo jestli si mám prostě 30 euro připlatit a vzít si ten kufr. Každopádně troškaři pozor, protože Evropská unie plánuje změny. Není to teda nějaká drastická změna, ale věřím, že ti to udělá radost. Konkrétně se plánuje totiž zrušení poplatků za příruční zavazadla v letadlech. Teď už se čeká jen na schválení Europarlamentu a nový pravidla by měly začít platit v průběhu roku 2027. Takže bohužel letošní dovču ještě levnější letenky nestihnem, ale příští rok se můžem těšit, protože ušetříme a můžem si na tom letišti koupit třeba to předražený pivko. Teď se podíváme ale ještě na počasí, venku je úplně dusno, jakože úplně 37 stupňů, úplný azuro, k večeru to ještě spadne na 32, přes noc bude nejnižší teplota 24 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 33, docela crazy, mělo by se to zítra vyšplhat až na 40, takže wow, tohle to bylo počasí, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Mate a my pokračujeme dál.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
1: Ivy, yo!
0: Skrr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK, tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go. OK.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, na majku je Maty, nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka, kterou znovu a zas a znovu odpálíme trackem na přání. Já už tady mám na drátě Michala, čus.
2: A.K.A. čau.
1: Čau, čau, hele, vy jedete takhle s rodinkou, takhle v sobotu z Mirákula, z Milovec, jaký to tam bylo?
2: Ale bylo to tam boží, dneska naštěstí, že tam nebylo vůbec tolik lidí, jak bylo hezký, tak všichni byli někde natřískaný, hlava na hlavě na koupalištích a tady by to bylo poloprázdný, že ty užije všechny ty hrady, prolejzačky a i ten vodní svět, co tam mají, že jo?
1: Mhm, tyjo, vodní svět, tyjo, hned bych se někam takhle šel, tyjo, v těchto čtyřicítkách vycachtat.
2: No, ježíš, oni to mají fakt užádný hezký, že to máš takový, jakoby, polonádrže, že tam má fakt jako můžeš celý ponořit a jenom ti kouká hlava.
1: Mhm, já jsem vždycky na Miráklu úplně obdivoval takový ty bludiště, jestli tam pořád jsou.
2: Jo, to tam pořád je. No, teď tam byli jsme se skladit i z podzemí, jako kde máš úplnou tmu.
1: OK. Oni
2: tak jsem tam malinko strašil děti, že jsem tam stál za rohem a bafal jsem na ně.
1: na cizí. No jistě.
2: Cizí, ano, cizí. Když jsem slyšel, že někdo jde, tak jsem tam čekal, a když se ke mně přiblížili, tak jsem na ně vybafnul.
1: A nebav si třeba omylem na nějaký rodiče někdy?
2: No, to tam šli s nima.
1: Okay.
2: A jediný, co jsem slyšel, tak co, jsem nějaký táta, tak co, když jsi říkal, že se ničeho nebojíš?
1: Hezky.
2: A teď se válí tady na zemi.
1: Hezky, hezky. Pokud se nepletu, tak právě Mirákulum, tak jsou to bývalý kasárny vojenský, nebo?
2: No, vojenský prostor to je, ano.
1: Hustě, takže
2: vlastně
1: to jo.
2: Vlastně vedle toho ten tam
1: tankodrom, yes.
2: Oni jezdili tankama a teď tam můžeš normálně si udělat ty zážitkový jízdy tankem a těma velkýma džípama.
1: To jo, hustý, takže krásná sobota strávená, to jo.
2: A vlastně teď tam stavěj, teď se tam je rozastavěná, bude tam nejdelší horská dráha z České republiky, ze dřeva.
1: Fakt jo?
2: Jo.
1: Tyjo, tak to jsme teď dali úplně totální reklamu tady na tomu prostoru, každopádně, hele, co to bude za track?
2: Ale bude to od Separa Urob Kruh.
1: Urob Kruh, taková prostě rychlá diskověc, takhle na léto, myslím, že úplná pecka.
2: Tak
1: jo, lidi.
2: To rozpálí ještě víc krev v žilách, než to sluníčko.
1: Přesně, tak si užijte ještě cestu domů s tímhle trackem a já to tam dávám, tak čau.
2: Děkuji, Maty, ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, s tebou Maty a já už mám pro tebe dnešní poslední hudební víkend s Kuliem. Zatím si to mega užívám, ale je často zakončit. Pustím ti nejdřív Fantastic Voyage, což byl jeden z jeho prvních hitů. Taky to vyšlo na jeho debutový desce v roce 1994 a je to taktéž úplně vyčilený. Má to zase takovej G-funkovej West Coast zvuk a doslova to prostě vybízí k tomu, aby se zahodil starosti, konflikty, násilí a abys prostě vajboval hudbu a užíval si to. Super track na léto, po kterým ti pustím a zakončím to se skladbou One More. Zase jsou tady prostě takový funky prvky, ale je to spíš taková klasická rapovka, která není tentokrát o party, ale o tom, že máš prostě motivaci stisknout do pěsti a překonat všechny prostě životní překážky, co jsou právě před tebou. Takže nejdřív odlehčená party pecka a pak trochu motivace. Tohle je Coolio a taky hudební víkend na Radio Spin.
0: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, klasicky nejdřív čekneme dálnice, které jsou momentálně krásně čistý, akorát se bouralo prostě na D11 u Jiren na příjezdu do Prahy, takže tam se dej určitě pozor. Regiony jsou momentálně krásně sízný taky, takže se přesuneme rovnou do toho našeho krásného hlavního města. Tam je momentálně hustší, akorát Nuslák směr Legerka, zasekaná je taky Bělohorská u Ladronky. A bouralo se potom taky v Dolních Počernicích v ulici v Čeňku. Jinak je to vlastně všechno, takže k dopravě dneska máme vše. Nás čeká ještě poslední track na přání a potom nás čeká ještě lámání rekordů s těma šílenýma teplotama, tak určitě stay tuned.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a mám tady už svůj poslední track na přání, který zahraju takhle nakonec Davidovi, který ho už mám na drátě. Čau, kámo.
2: Tak co,
1: hele, pokecali jsme tady o prázdninách, jak se na ně těšíme. Ty jsi mi říkal, že se nejvíc těšíš na to, až pojedeš pod stan a až bude pršet. Tak na
2: jo,
1: co se ještě těšíš?
2: No, na dovolenou, no, půjdem pod stan a to je tak nějak všechno, no. A jsem rád, že to nebudu už do školy chodit až 1. září, no.
1: To je pravda, jo. Teď se od toho všichni krásně odpočnem.
2: Jo, taky se těším na koupaliště, různý koupání, no, to bude dobrý, no.
1: Jo, přesně, do toho vedra úplně ideální řešení, že?
2: No jo.
1: Hele, vybrali jsme písničku Svek Martin Fenin od Casanova Bulharie. Komu to pošlem?
2: Takže prvně pro tebe a pro všechny, co přežívají tyhle ty blbý hnusný vedra.
1: OK, tak myslím si, že to je krásná zpráva a jdeme se schladit tímhletím trackem, takže hezký zbytek dne, kámo, a zatím čau.
2: Čau, čau.

0: Právě posloucháš Radio Spin, taky komunikátor s Matem, který se nám pomalu chýlí ke konci. Měli jsme to klasicky zas nabitý, takže díky za koly a za voiceovky. Teď už se ale přesunem trošku předčasně k počasí, protože nám padnul tak trochu rekord. Je to tak, v Česku se dnes naměřila největší teplota, co tu kdy byla. Konkrétně to bylo v Doksanech a tam se naměřila rekordní teplota 40,6 stupňů Celsia. Dosavadní rekord byl 40,4 stupňů, což bylo z roku 2012 a naměřili to kdysi v Dobřichovicích. Takže je to fakt těsný a hustý, že to trvalo překonat 14 let. A to se to překonalo jenom o 0,2 stupně. Každopádně bohu dík, nebo možná spíš bohužel, meteorologové totiž nevylučujou, že zítra padne rekord už další, takže všem přeju hodně štěstí zítra a radši nic nedělejte a vyvalte se prostě někde u vody. Teď ale čekneme počasí, respektive teplotu momentální. V Praze je momentálně 36 stupňů, k večeru to ještě spadne na nějakých 32 nebo 30. Přes noc bude nejnižší teplota 24 a zítra ráno čekají teploty už kolem 33 a přes ten den by se to mělo vyšplat na nějaký ty 40, takže hele, úplná šílenost, my se slyšíme zítra, s tebou tady byl tyhle 3 hodiny Maty, ty jsi poslouchal Radio Spin a já se na tebe těším zase zítra, tak čeku.
1: Radio Spin je jediný radio.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 5 minut je 7 a ty ladíš Radio Spen.
0: Radio Spen. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Talk.
1: Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte v rádiu, v apce, na YouTube anebo na Spotify kanále Rádia Spin. Dnešní díl nebude o rapu téměř vůbec, a pokud bude, tak to bude spíš náhoda. Televize Prima chystá novou reality show Are You The One. Když jsem četl, o co má jít, vybavil se mi starý český film Hodíme se k sobě miláčku, tam protěžky k sobě vybíral počítač a tady to vypadá, že to bude podobný. Pozvání přijali Gabriela Gašpárová, Petr Havránek, moderátoři nové reality show Televize Prima Are You The One. Vítejte na Spinu.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání a zdravíme všechny.
2: Tak, tahle reality show by měla kombinovat romantiku, měla by kombinovat psychologii i nějakou jakoby herní strategii. Tak co si pod tím vším máme představit? Zkuste postupně oba dva mi k tomu říct pár vět a pár pocitů.
1: No takhle, ono vlastně ten film je dost podobný tomu, co se bude dít. A pravda je taková, že opravdu vlastně se do exotiky, do Tajska vydává parta lidí, parta mladých lidí, parta lidí, kteří chtějí něco zažít, s tím, že náš tým odborníků jim vlastně určil toho ideálního partnera na základě různých psychologických posudků, různých prostě fyziologických atributů a podobně. Takže prostě jistota je, že každý, kdo tam jede, tak tam fakt jako má toho ideálního partnera a teďka je jenom jeho úkolem ho vlastně najít.
2: Okay. Doplnila byste to nějak?
3: Já si myslím, že Petr to řekl přesně tak, jak to je. Každopádně já si právě myslím, že je to super v tom, že spousta lidí má i třeba problém právě v těch vztazích, že si hledá vlastně ty stejný typy lidí a vlastně srozkotá to většinou na tom stejným problému. Takže v tomhle mě ta show vlastně přijde super, že tady úplně jako nedostanou ten protějšek, jaký vyloženě třeba chtějí na první dobro, ale jak jako potřebujou do toho života.
2: Máte pocit teda, že to bude nějaká určitá jako i vztahová učebnice pro toho, kdo se na to bude koukat?
1: Svým způsobem určitě, protože právě, jak říkala Gáby, tak je to o tom, že každý asi to známe, že prostě děláme chyby, nepoučíme se, toxický vztahy, toxický partneři a podobně. A tady třeba ty lidi zjistějí, že na první dobrou si třeba právě vyberou někoho takového, ale my jim pomůžeme k tomu jim ukázat, hele, zase jsi vybral někoho podobného jako třeba předtím, dost pravděpodobně by to zase ztroskotalo a proto vlastně za nás, za ten tým odborníků je pro tebe ideální, to je třeba Pepa. Tak to zkus to jako s Pepou, protože Pepa, i když se to nezdá na první pohled, tak vlastně z toho, co my jsme zjistili o Janě, tak Janě by se mohlo moc líbit.
2: Okay. Ty si to už, Petře, na začátku naznačil, ale ještě jednou pojďme teda zrekapitulovat, nebo klidně i do toho může vstoupit Gáby. Je mi jedno, kdo na to bude odpovídat. Co teda všechno se hodnotilo, jak se sestavovaly ty profily těch jednotlivých soutěžících, protože to mi přišlo fakt zajímavý. A úplně jsem tam viděl ten film Hodíme se k sobě miláčku.
3: Tak my samozřejmě jsme do tohohle úplně detailně neviděli. Jak říkal Petr, je to prostě na základě různých jako psychologických posudků a toho, co a na základě nějakých jako charakterových vlastností těch lidí, takže věříme týmu odborníků, který na tom pracoval a uvidíme.
2: Bude to tam vysvětlený aspoň? Jako bude tam nějaký prostě sketch, kdy prostě tam promluví nějaký psycholog na začátku a řekne, tak tohle to je Marie voní Petr, Marie prostě ráda lyžuje, Marie je prostě hysterický typ osobnosti, Petr je kliďas, takže zvládne Marie, nebo bude tam nějaký takovýhle záhubí?
1: No, takhle, záhubí. Já jsem sám zvědavý, jestli nám vědci odhalí jejich formuly, podle který úplně přesně to vlastně všechno fungovalo, protože i tohle to byla jako moje otázka, na kterou já jsem se ptal a je to, jako někdo se mi to snažil vysvětlit, ale těch věcí tam je tak strašně moc, že myslím si, že i divák tak jako takový by byl trošku zmatený. Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár. Takže vlastně bude to taková jako detektivka a dva měsíce spekulací o tom, kdo teda k sobě doopravdy patří a nepatří. A samozřejmě, kdyby jsme to těm divákům řekli hnedka na začátku, tak se budou jenom vztekat u televize, že Pepa na tu Janu prostě nemůže furt jako koukat a možná by to zvedlo nějaký prodej televizí a tak, protože by je všichni rozbíjeli, ale...
2: Byly by tam emoce obrovský, no,
1: Ale zároveň by to vzalo tu pointu toho, že i divák může jako si domýšlet svoje vlastní scénáře a může si vlastně přiřazovat ty lidi podle toho, jak by se to třeba jemu zrovna líbilo.
3: No je to hlavně jako detektivka i pro ně a tady si myslím, že narážíme na nějaký ten učebnicový jako vzor, který tam bude přicházet, no, protože i pro něj to bude taková jedna velká hádanka.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Takže bude to čistě straight, nebo tam bude i někdo nějaký queer pár třeba?
1: No, tohle mě taky hodně zajímalo. A samozřejmě, protože jako ty věci můžou zjistit spoustu věcí. A třeba taky můžou zjistit, že Jana, která celou dobu hledala Pepu, tak by se jí možná líbila spíš Pepina. A to nevím, co se bude dít v tu chvíli teda jako.
2: Okay. Já bych si vlastně docela přál, kdyby se tam ještě odehrála nějaká takováhle linka toho příběhu, která třeba by mohla vzniknout v průběhu toho vysílání. Tak jsem na to zvědavej. Pojďme teda k mechanice. Takže odborníci vybrali 10 kluků, 10 holek, poslali vám do Tajska, nebo s vámi do Tajska. Co se tam teda bude dít?
1: Gabi, pojď do toho.
3: Bude se tam dít spoustu věcí. Můžu teda vysvětlit jako ty základní mechanizmy, který tam vlastně...
2: Do toho jste tady.
1: No já bych neprozrazoval úplně všechno, ale pojďme říct, že začneme tím, že to bude obrovská show. A samozřejmě budou probíhat jak už třeba u jiných reality show je zvykem, ty lidi se budou nějakým způsobem párovat. Doufejme teda, že tam nepřijede parta lidí, kteří třeba by se vůbec seznamovat nechtěli, to by jsme byli smutný, ale pojede to vlastně úplně na tom stejném principu jako všechny ostatní seznamovací show, takže hlavním úkolem bude prostě najít ten ideální pár.
2: Mluvíte velmi povšechně, jako, co se jako budem. Takže já, když jsem jako nějakým způsobem včera se připravoval na ten rozhovor, tak jsem hledal ty zahraniční verze. A jestli jsem teda dobře koukal, tak vlastně každý ten pár bude mít vždycky jednou za týden možnost jakoby se zkusit jakoby mečnout. A buď jim to tam prostě vyjde, nebo jim tam jako nevyjde. Tak se chci vědět, to, že jim to vyjde nebo nevyjde, to, že k sobě patří nebo nepatří podle těch psychologických testů, budou vědět oni v tu chvíli na tom svém rande, že se mečli nebo nemečli?
1: No, tady můžeš, Gábe, možná vysvětlit, v čem spočívá kaplička lásky, protože to bude odpovědí na tady tu otázku právě.
2: Tak pojďme do kapličky lásky.
1: Pojďme do kapličky
4: skoro
1: lásky.
4: Bizarně.
3: Samozřejmě za tu dobu, co tam budou, tak je tam spousta tady těch jako zásadních událostí, které se budou dít. A právě to, jestli jsou ten správný meč, nám může odhalit jedno jediné místo, který tam v té vile bude, a to je právě kaplička lásky. A tam vlastně může vstoupit jednou za čas, jenom jeden pár, a ti se tam vlastně dozví tu 100% odpověď na to, jestli teda jsou tím ideálním párem, anebo jestli vlastně tenhle vztah vůbec nemá pokračovat.
2: A to se dozvědějí oni dva. Budou mít povinnost nějaký mlčenlivosti před ostatníma, nebo to budou moci jít a vytroubit do světa, hele, s Jiřinou to prostě nejde, takže hledám někoho jiného k sobě.
1: Jako mlčet o tom nebudou muset, protože ono vlastně svým způsobem je to i taková jako kolektivní aktivita všech, co tam budou, protože ten společný zájem je opravdu, aby každý našel toho ideálního partnera, protože pouze v tu chvíli na konci oni můžou vyhrát ty peníze. Takže vlastně i ty ostatní páry je v jejich zájmu jako participovat na tom výběru, koho do té kapličky lásky pošlou, protože samozřejmě jako myslím si, že ideální strategie je tam poslat někoho, o kom si budou myslet, že třeba k sobě patří a chtějí si to jenom potvrdit, ale prostě vlastně ve výsledku je to o tom, že tam dostanou nějakou definitivní odpověď, jestli jsou na správné cestě, anebo právě třeba vůbec.
2: Hmm. Co se stane, když se nemačnou, ale vlastně jako to tam mezi nima bude?
3: Tam si právě myslím, že budou nastávat, tam vždycky jako nastane nějaký kámen úrazu, jako při tady tomhle tom, protože tam si myslím, že to právě bude o tom jako říct si, jestli se teda teď budu řídit tím srdcem a tím pocitem, anebo jestli teda poslechnu ty odborníky a vydám se tou cestou, kvůli který jsem sem vlastně jakoby přijel, a taky jestli vlastně budu součástí té skupiny a budu chtít na konci vyhrát ty peníze.
2: Okay.
3: Takže tam si myslím, že začnou vznikat tady ty zásadní otázky a to si myslím, že na tom bude hodně zajímavý, jak vidět, jak ty lidi budou reagovat.
2: Je to reality show, ty lidi se teda mají seznámit, mají se k sobě dostat lidi, kteří teda na sebe čekají papírově, nevíme ještě, jestli jako teda vůbec jako chemicky. Aby to bylo zajímavý, tak tam určitě budou muset plnit nějaký jako úkoly, tak co tam na ně jakoby čeká, co tam na ně chystáte za překážky, abych si udělal vůbec jakoby představu. Zatím to trochu na mě působí i tak jako trochu jako zrádci něčím, tak...
3: Určitě, tak já si myslím, že veškeré aktivity, které tam budou, ať už různý challenge a podobně, tak si myslím, že jim budou právě jako nápomocí na té cestě najít toho partnera a možná jako napovědět jim, jakou tou cestou by se jako správně měli vydat.
2: Mm-hmm. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní?
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší. může tam, ale nevím, jestli to mám prozrazovat, možná to nechám trošku jako obalný tajemstvím, že může nastat i situace, kdy se ty peníze začnou odečítat.
2: Mm-hmm.
1: No.
2: Mm-hmm, okay.
1: A taková situace, to se dozvíme, jestli nastane, jestli třeba vůbec jako nastane. To se samozřejmě, to je otázka, ale... já trošku škodolibě doufám, že vlastně jako jo, když bych jim to nepřál, aby přišli o nějaký peníze, tak minimálně aspoň jednou bych byl rád, kdyby se to jako stalo. No.
2: To bych byl taky rád, protože by mě zajímala ta situace, teda, která musí nastat, aby se ty prachy odečetly. Skoro bych řekl, že to bude souviset s něčím, když někdo prostě bude trvat na tom, že bude fungovat s někým, s kým vlastně jako nemá co dočinění, ale třeba se pletu. Takže... Máme tam teďka ty účastníky, máme tam teda možnost mečnout se nebo se nemečnout. V jakou chvíli budou tam vystupovat ty psychologové v průběhu té reality show pro ty diváky? Budou nějakým způsobem třeba vysvětlovat, jak to nějakým způsobem prostě probíhá a tak dál? Budou to komentovat? Byť by neměli odhalovat tu identitu, tomu naprosto rozumím.
1: No, v tuhletu chvíli si myslím, že ne, že nějakým způsobem do té doby, dokud vlastně nedojde k nějakému vyvrcholení a odhalení toho, tak vlastně to bude, ať už pro účastníky nebo pro nás jako pro diváky, bez jakýkoliv takový jako nápovědy nebo vysvětlení, takže ne.
2: Co všechno teda čeká na diváky a v čem ta reality show teda bude jiná než ostatní seznamovací reality show, protože těch seznamovacích reality show je taky docela vlastně hodně, takže co na ně čeká?
3: Já si myslím, že na ně toho čeká jako spoustu a právě to, čím tahle reality show je jiná, tak jsme teď i v podstatě tady popsali, protože já si myslím, že to zásadní, co je na tom jako fakt jedinečný, je to, že ten tým těch odborníků, prostě ty lidi párují na základě toho, jak by spolu vlastně jako dlouhodobě mohli jako žít. Na základě toho, co by si vzájemně do toho života mohli přinést, co by prostě mohli si splnit v rámci nějakých jako jejich potřeb, že to není jako čistě o nějakým jako prvotním pocitu nebo o nějaký jako fyzický atraktivitě, ale jde se tam jako do hloubky. Myslím si, že ta show bude i hodně jiná v tom, že tady jako není nějaká věková hranice, nejsou tady jako třeba u jiných nějaký jako extrémně vysoký požadavky na nějaký jako vzhled nebo na nějakou jako fyzickou stavbu těch lidí, takže si myslím, že to bude hodně různorodý a myslím si, že máme lidi, kteří jsou extrémně zajímaví charakterově a myslím si, že to bude super show.
2: Takže nahrála jste mi ještě na tu otázku, jestli jste ty účastníky už viděli, to je další část otázky.
1: Viděli.
3: Viděli
1: a je to, jak říkala Gabča, jako velmi rozmanitý, takže se na to těšíme a jak říká, jak po charakterové stránce, tak po nějakém fyzickém vzhledu, vizuální stránce a ještě bych doplnil jako by Gabču v tom, co říkala, na co se diváci můžou těšit, tak za mě, když jsme to vlastně řešili a tu show trošku jako inspektovali, tak je to takový výcus vlastně z toho všeho, co my tady teďka známe, takový ty nejlepší části těch ostatních show jsou spojený vlastně do jedný, takže je to vlastně jak romantika, tak zároveň to je šmrcnutí těma zrádcema, tím dramatem, tím tajemstvím, tou detektivkou, tím, že prostě tam je i trošku šmrcnutá ta věda, tak je to taková kombinace úplně všeho, co do toho vnáší tu zajímavost a tu atraktivitu té show jako takový.
2: Mm-hmm. Vy taky za sobou máte reality show, takže ještě jedna otázka k těm účastníkům. Máte pocit, že to jsou typičtí účastníci reality show, nebo ne?
1: No.
3: Já si myslím, že hlavně jako, já totiž nevím, co si mám představit po slovem typický jako účastník reality show, protože jako za mě, pokud já jako hodnotím, kdo by měl být jako v reality show, tak za mě je to právě o tom, že ty lidi musí být různorodí, že to prostě musí být někdo jako specifický, někdo, kdo má jako silnou osobnost, kdo má prostě zajímavý charakter, zajímavý životní příběh a to
2: dobře,
3: tam
2: tak se to tam
3: máme.
2: Ještě jakoby jinak, to je super, dobře, tak to je ten jakoby ten vnitřek, ale takový ty typičtí účastníci reality show, to jsou většinou takový ty kluci a holky z plakátu. Tak se chci zeptat vlastně, když se podívám tady na tohle tu skupinu 10 holek, 10 kluků, tak jestli si řeknu, panečku, ty jsou, anebo si řeknu, no pro pána, Jana, tahle ta bába v kudrnatým, jak ta se mohla dostat do televize?
1: No, jako ono samozřejmě teďka asi chápu tu otázku a bavíme se o specifickém formátu, kde to vlastně jsou hlavně ty teda seznamovací reality show, protože jasně, samozřejmě jasně. Pokud se bavíme o Survivoru, tak tam jsou přesně tady ty lidi, kde si člověk řekne, kde se tady tenhle pán vyklubal.
2: Vykloubil.
1: Ale nemyslím si, že v porovnání s ostatníma show, co se týče té vizuální stránky, ale to ono to jde trošku ruku v ruce s tím věkem. Protože přece jenom, když si vezmu nějaký věkový průměr ostatních show, ať už tý naší nebo podobně, tak byl výrazně nižší ten věkový průměr. Okay. Takže samozřejmě ty lidi prostě, dejme tomu, že ve 22 letech, když jediná náplň, když to vezmu třeba na sebe, ještě když jsem se věnoval modelingu, bylo prostě jenom jako dobře vypadat a cvičit a to, tak samozřejmě je to něco jiného, když už prostě je člověku 35, má zaměstnání, jede nějaký svůj biznis, ale je to furt jako velmi atraktivní člověk, ale není jeho prioritou vlastně mít 365 dní v roce vyrýsovaný sixpack a 1% tuku. No.
2: Ok, to je podle mě dobrá zpráva pro většinou společnost, tohle to slyšet. De facto, komu, nebo kdo je nejstarší, kolik je tomu nejstaršímu?
1: No,
2: nebo nějaký věkový interval. Je 84 plus.
3: My vám to nechcem tolik prozrazovat.
2: Já se na to chci zeptat. Dáme nějaký... vás 30 minut, tak se chci zeptat.
1: Tak dáme nějaký rozstřel. Jako, no, je to víc než 35.
3: Ano.
2: OK, dobře.
3: Je to tak.
2: Dobře. Mm-hmm.
3: Ale já bych neříkala
1: konkrétně. A méně než 50.
2: Jasně, my se podíváme samozřejmě minimálně na ten první díl, to je jasný. Méně než 50.
1: Méně než 50.
2: Dobře. Co bude zakázaný? Co se nebude smět?
3: Já si myslím, že zakázaný tam jako...
1: Jako zakázaný.
3: Jako vlásce se meze nekladou. Takže...
2: Ale v té reality show, co? No. Co bude v těch pravidlech zakázaný?
1: Tak zakázaný, jako asi myslím, že budeme vycházet z nějakého slušného vychování, takže určitě co je zakázaný, tak nějaká jako přehnaná... ať už vulgarita nebo dokonce jako násilí, tak to si myslím, že jako tolerovaný určitě nebude. A doufáme, i když možná bych to i rád viděl, že k takovým situacím vyhroceným, že by někdo po sobě skočil, tak možná to chvíli necháme bejt, ale pak se zakročí, jo. Možná tam dáme divákům nějaký trošku jako ochutnávku, že prostě těm lidem na tom fakt záleží, ale rozhodně bude zakázaný prostě vzít už a někoho tam mít trošku.
2: Pak jim jako... prostě řeknete, vy jste modrý, vy jste červená, k sobě nepasujete, to prostě ne, alou do kapličky.
1: Přesně tak.
2: Okay, vy jste zmínili, že teda vrchole může být nějaká suma, která už se nenavýší, tak jaká je ta odměna? O kolik můžou hrát? To vám nemůžeme říct prostě.
1: A vy to víte nebo nevíte? No my to taky nevíme, ale můžeme vám říct třeba nějaký rozmezí. No, jako je to takhle, ještě než se dostanu k té částce, tak...
2: Co bych se za ní mohl koupit?
1: Myslím si, že pokud to dáme na Prahu, tak třeba velmi hezkou garáž v centru.
2: Dobře.
1: A pokud to vezmu, pokud to vezmu na nějaké menší krajské město, typu třeba Pardubice, tak prostě, no... tak tam si taky asi už koupíme.
3: Tam už taky
1: garáž,
3: ne,
1: no,
3: ale ještě v menším městě je určitě nějaký byt.
1: V menším městě nějakou garzonku pěknou, byš jako jo.
2: Nebo
1: ale...
2: třeba v Rumunsku.
1: přesně tak. Ale jakoby tady spíš, co já vidím, takovou trošku výhodu pro ty účastníky minimálně v porovnání s jinýma show, tak je to, že vlastně si potom ty kolektivně ty peníze jakoby rozdělej. Mm-hmm. Takže sice jim z toho nezbyde ani na tu garáž, ale nikdo nevojde s prázdnou, protože je většinou v těch ostatních show, ať už je to jakákoliv, tak vždycky tu finanční výhru získává jenom ten výherce a bohužel ty druhý, třetí a další místa jsou trošku nevděčný, protože je to o kousek, ale vlastně vůbec.
2: To znamená, to finále vlastně nebude hořký, což je docela sympatické.
3: No, může být.
2: To je pravda.
3: Protože na základě toho, aby to mohli vyhrát, tak musí samozřejmě najít ten ideální protišek. A pokud se to jenom jednomu páru vlastně jako nepodaří, tak...
2: Tak pokud se to nepodaří jednomu, jak se nepodaří de facto dvěma párům.
1: Je to tak.
3: Je to tak.
2: Budete, když budete vidět a budete vědět, že se to blíží nějak do finále, budete jim chtít nějakým způsobem pomoct, nějakým naznačením, nebo budete fakt muset být jako totálně nestranný?
3: Tak uvidíme, jak jim to půjde. Uvidíme, jak jim to půjde, když jako týden před finále tam nebude spárovaný jeden pár, bude to blbý, budeme to muset nějak vymyslet, ale já věřím tomu, že postupně na to nějakým způsobem přijdou a že budou šikovní.
2: První mutace byla odvysílána na MTV v roce 2014. Máte nějaký informace o tom, jak dopadly ty páry z těch předchozích různých zahraničních verzí? Jestli spolu zůstali, nezůstali?
1: To je dobrá otázka a na to se musím podívat, protože...
2: No, to by jako moderátoři jste mohli.
1: To mě vůbec nenapadlo vlastně se pídit po tom, jaká je ta historie a úspěšnost vlastně těch párů z tady té show. Takže...
2: Protože pokud do hry vstupuje psycholog a stroj, a garantuje, že pokud A potká A, tak by bylo super vědět, že to A s tím Ačkem třeba 10 let spolu fungují.
1: To je pravda, domácí úkol pro nás.
2: Tak jo, tak se tady to je do to-do listu. Vy jste spolu 5 let, jsem četl v nějaký tiskový zprávě, tak přemýšleli jste nad tím, jaký by to bylo, kdybyste byli v této reality show a jestli by vlastně ten dotazník, ten psycholog, ta mechanika vás dva dala dohromady?
3: Rozhodně jsme nad tím přemýšleli a právě si říkám, že ono si to jako tak nějak sedlo vlastně i v tom, že u nás to vůbec nebyla láska na první pohled. My jsme se vlastně v podstatě nesnášeli. Na začátku nesnášeli. Je to tak.
2: Fakt?
3: Ano, je to tak. Okay. Náš vztah vznikl na základě nějaký jako komunikace a společných témat.
2: Nucený komunikace.
3: Ano, je to tak. Vlastně nás v reality show dala dohromady challenge, dá se to tak říct.
2: Ok, no. Tak. To je docela zajímavé.
3: Takže já si myslím, že jako zajímalo by mě to, jestli bychom prošli přes tým odborníku, ale myslím si, že jo, protože... Já si myslím, že kdybychom se totiž potkali někde jako venku, tak si ani tu šanci jako nedáme, no.
2: A víte, co by bylo zajímavé? Kdybyste ještě teďka v tuhle tu chvíli požádali ty odborníky, že byste si tím testem prošli, protože vlastně i pro tu závěrečnou řeč, když se to třeba někomu nepodaří a všichni budou vodit, že totálně zoufalí, že peníze zůstaly v Tajsku a ještě navíc jedou domů single, tak byste je mohli motivovat tím, že nám to taky nejde a jsme spolu.
1: No, já nevím, jestli na to máme odvahu, no.
3: Tak zajdem do kapličky lásky, ještě to nějak jako...
1: Přesně, no.
2: Ok, na co se nejvíc těšíte vy? Jako moderátoři.
3: Těšíme se úplně na všechno. Těšíme se na to, že to bude něco novýho. Strašně se těším na všechny ty účastníky, na vilu, která je naprosto neskutečná a která tady jako nemá rozhodně konkurenci. Myslím si, že až ji všichni uvidí, až ji uvidí účastníci, tak z toho všichni budou paf. A těším se na celý ten proces a na tu novou roli, která samozřejmě je pro nás velkou ctí, ale přináší to hodně jako zodpovědnosti a je to pro nás něco úplně novýho, takže ji přijímáme s pokorou, ale a těšíme se na to.
2: Jak jste se k tomu dostali, k tomu projektu vlastně?
1: No, tak řekl bych celkem klasicky, vlastně přes casting, kamerové zkoušky a pár těch koleček, který prostě absolvovalo asi pár i dalších jako vyvolených, který měli tu čest vlastně získat tu pozvánku na ten casting, takže jsme, když jsme vlastně dostali tu pozvánku na ten casting, tak jsme si řekli, že jako jdeme udělat všechno pro to, aby jsme přesvědčili všechny, že my jsme ty praví pro to na ten projekt a že tomu máme co předat a že uděláme maximum, aby ta show byla tak, jak by všichni chtěli.
2: Jak by to všichni chtěli?
1: No tak, aby to bylo úspěšný, aby to lidi bavilo, aby se na to lidi dívali, aby si u toho lidi třeba i odpočinuli, protože myslím si, že ten entertainment a ta zábava jako taková samozřejmě má spoustu funkcí, ať už šokovat, edukovat, prostě někoho vlastně vyloženě fakt jenom pobavit, tak aby se lidi zasmáli, aby si to s náma užili, protože, jak říkala Gáby, pro nás je to jako obrovská výzva a hrozně vlastně bychom chtěli, aby jsme si to jako všichni užili, užili a udělali z toho něco, na co budeme jako pyšní.
2: Mm-hmm. Bude tam hrát nějakou roli i divák? Bude do toho moc nějakým způsobem vstoupit přes nějaký třeba hlasováníčko a tak dál? A jak případně teda? Tak hezky už chyváte, tak
3: Bude a jakým způsobem se určitě všichni brzo dozví.
2: To je prostě, pozvěte na rozhovor někoho, kdo moderuje reality show a nechce o ní prostě říct ani slovo. Dobře. Tak je ještě něco dalšího, co byste vlastně k tomu chtěli říct, co třeba ode mě nezaznělo a vy jste sem s tím šli, že byste to chtěli říct, byť spousta věcí nemůžeme říct. Prostě.
1: Ne, za mě, já si myslím, že padla spousta zajímavých dotazů vlastně i pro nás.
2: Je tam jeden domácí úkol.
1: Ano, máme. Neseme si odsud i domácí úkol, to už se mi hodně dlouho nestalo, takže už je to nějaká doba, co ze školy jsem pryč.
2: Tak jsem bývalý učitel, tak právě rád dávám domácí úkol.
1: takže tohle je vlastně velmi, velmi osvěžující, ale já si myslím, že my můžeme lidi jenom pozvat na to, aby si nenechali ujít ten start a tý show, protože už v tuhle tu chvíli se to jako všechno to tak jako bublá a je to takový doutnající vulkán, který prostě 8. června na Prima Plus jako vybuchne a já doufám, že to všechno, co potom bude jako soptit a vřít a to, tak to bude ty lidi bavit a hlavně se těšíme na to, že i my jako moderátoři dostaneme tu moc vlastně třeba s tím lidem i ukázat nějaký zákulisí, sdílet s nima spoustu věcí, které třeba u jiných show nebo u jiných moderátorů ještě neměli šanci vidět, takže bychom rádi vlastně zprostředkovali takové jako 360 stupňovou prostě experience v tom, že to budou mít prostě se všem všudy, aby si to užili úplně na maximum.
2: Působíte na mě velmi civilně, tak doufám, že takhle civilní budete i při tom moderování, protože to si myslím, že je přesně to, co těm českým reality showům chybí. Takže jenom rekapitulace na Prima Plus 8. června.
1: Přesně
2: bude
1: tak.
2: Se to vysílat i v lineárním vysílání?
1: Bude.
3: Bude
1: tam akorát nějaký zpoždění a to v tuhle tu chvíli ještě nevíme úplně jaký, takže bychom neradi asi diváky mátli, ale myslím si, že se včas všechno dozvědí.
2: Dobře, 8. červen, Prima Plus. Moc vám děkuju za návštěvu na rádiu Spin ve Spin Talku, držím vám palce, ať se vám daří, ať se daří celý reality show, jsem zvědavej, kolika párům se podaří se probojovat k tomu správnému protějšku a budu to tak jako po očku sledovat. Mějte se moc dobře.
3: Děkujeme
1: moc, bylo to super.
2: Děkuju, že posloucháte rádio Spin. Děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: ne.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Já jsem pentanyl míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě 200 AMG. Respekt je vždycky jen

0: oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.
1: Radio Spin.

Radio Spin. Nejvíc rapů v republice.

Maria, to je nějaká ženská, ne? Mě to je Jackis. Ježiš Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodu. Oh shit!

0: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na Rádiu Spin.
1: Tohle je exkluzivní track pro Rádio Spin. Yeah. Tak si to poslechni a pak běž volit tak jako já, OK? OK.

československý speciál s hvězdičkou. Repování bez pípání. Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

při mě stát. Wow, wow, wow, wow. Přijdu si v reálu jak Gareth Bale. No, no, no, no. Nikdo mi neví.

Vždycky, když tě vidím, homie, chci tě vzít, skonči s tím, stojíš tam a nevíš, nechceš jít, sám se zabíjíš, všechno stojí na tom chtít, pochopit, vzít a žít, zase seš to ty, kdo to může

0: Pravý hráč.
1: Všechno můžeš, je to jenom tvý lady. Všechno zmůžeš, hlídej si svůj stín, homie. Každý den, každý další den, ber si jen, co ti patří, man. Je to jen tvý roky, třiny, pot a dny, když si říkáš zmizni. Nebudu to opakovat, ignorovat, nejsem vzhledu. Jenom pro ten pocit vidět life z druhýho břehu. Tak to beru, tak to jedu, furt ve střehu, držím cestu. Je to jenom tvý, homie, pamatuj si tuhle větu.
2: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény.

Československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.

speciál s hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československé scény na Rádiu Spin. Rádiu Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin. Kolik je

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: chceš.
1: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.